0: počasí.
1: Víme, jak bude. Obloha i nadále většinou jasná nebo skoro jasná a v neděli nás podle předpovědi čeká ještě větší hit. Naměříme letních 25. Bio se drží na jedničce, což je mírná zátěž. A už po víkendu je velká šance, že taky dorazí první májové přeháňky.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Rádio Haná uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Čeká nás Přerov. Dnešní vejelet je pro opravdový fajnšmekr a spíš cestovatelská rarita, kterou je dobrý nepřehlídnout, než aby to vedalo na půl dňa výprave za poznáním. Tým místem je Přerovský vlakový nádraží, ale ani to ještě není přesný. Je potřeba dojít na druhý perón, abyste si vrátili v čase. Samotný nástupiště bylo zachovaný v původní fazóně z roku 1841. Ještě větší vechetávka je ale mechanický informační systém z roku 1898, který byl v roku 2012 zrekonstruovaný a je plně funkční. Můžete si tak průbnout, jak to vypadalo, když měl přejet rychlík ku Praze, do Břeclavě nebo k Brno. Ešle vás ale budou poslouchat a i přerovští ajzdnboňáci a k drahýma peróna pošlou dacky ten správný vlak. To vám nezaročíme.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Tady je Rádio Haná.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, buďte optimisté a radujte se z malých věcí. Býci, prodloužený víkend nabízí romantiku i akci. Blíženci, doma s rodinou bude pohodička. Raci, nechte se dál unášet májovou atmosférou. Lvi, vaše srdce se rozněžní pod jakýmkoliv rozkvetlým stromem. Pany, krása, umění, estetika, to jste zkrátka vy. Váhy, nechce se vám lenošit, takže vyrazíte do terénu. Štíři, připravte se na spoustu intenzivních zážitků. Střelci, nechte stranou všechny plány a tabulky. Kozorozi, láska bude ta nejlepší investice pod sluncem. Vodnáři, nezůstávejte sami, hurá do společnosti. A co my ryby? Mezi kamarády prý určitě neskazíme žádnou zábavu.
0: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Rádio Hana.

0: Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
1: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: i nadále většinou jasná nebo skoro jasná a v neděli nás podle předpovědi čeká ještě větší hit. Naměříme letních 25. Bio se drží na jedničce, což je mírná zátěž. A už po víkendu je velká šance, že taky dorazí první májové přehánky.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Jedem do Moravské Hozové. Od roku 1974 je místní částí Štěpánova a vede nás semka zajímavá historická stopa k Tomáškově Lepě. A když je to lepisko letitý, svoje pomenování dostala teprve v roku 2010. A to možná z málo známého důvodu. V Moravské Hozové byl totiž v letech 1954 až 1965 farářem pozdější 34. arcibiskup pražské a primas české František kardinál Tomášek. Přešel jsem po propuštění z kněžského koncentráku v Želivi, kdež dostal znovu povolení službe ve farnosti. Ale zpátky k dnešku. K přepomenutí jeho působení bylo kardinálu Tomáškovi oddělený v roku 2010 čestný občanství Štěpánova. Od toho se také datuje označení Tomáškova Lepa. Tož se na ně zajeďte do Moravské Hozové mrknout a přepomenout si toto významnou osobnost.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.
2: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
3: Rádio Haná.
2: Vaše věrné rádio.
4: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
5: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a představujeme novinky v Bijáku tohoto týdne. Za naše kinoexperty se od promítaček hlásí Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Radku, ahoj.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. V kině to každý týden ožívá novými filmy a ani tentokrát tomu nebude jinak. Ale nebude jich tolik. Přichází totiž trhák, který vydá za několik dalších. A než se snažit konkurovat, rozhodla se studia zkrátka svoje další premiéry posunout na jindy. A co to tedy je?
3: To všechno pořád máš?
4: Ne, rozdala jsem to. Co? Do redakce novin by to bylo trochu moc.
3: Tak jsme tady.
2: Spousta z vás tuší, že nic jiného než Ďábel nosí Pradu 2. Už předprodeje trhají rekordy a musím říct, že se zdá, že to klidně může být jeden z filmů roku, který jistě překoná návštěvnost 105 000 diváků prvního dílu z roku 2006. A ten důvod je zřejmý. Podařilo se totiž dát dohromady celé herecké jádro a duši filmu, který výrazně ovlivnil celou generaci lidí. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucciho doplní ještě Kenneth Branagh nebo krásná Simon Ashley, známá výraznou rolí v seriálu Bridgertonovi. Společně nás přenesou do newyorských kanceláří časopisu Runway, kde se intenzivně řeší úpadek tištěných médií.
5: Já tě nenajala. Mně stačí jenom si počkat, až pohoříš. Ty můžeš jet metrem.
2: A mimo jiné to bude opět přehlídka nádherných designerských kousků připravených na míru filmu. Těšit se můžete i na kamea, neboli štěky. Ve filmu se mihne Naomi Campbell a hlavní Lady Gaga, která se podílela na soundtracku se svou písní Runway.
5: Já svou práci miluju.
6: Ďábel nosí Pradu 2.
1: Moravským kinům tento týden vládne Ďábel nosí Pradu 2. A co dál?
2: Tento týden už přináší pouze jednu premiéru, která stojí za zmínku. Bude to fantasy pohádka z francouzské produkce Legendy Alicie.
7: Pětice statečných hrdinů, zvaných Legendy, se spojili, aby Darkelovi zabránili ovládnout svět.
2: Co se stane, když temná kletba vrátí největší hrdiny do doby, kdy jim bylo 10 let? Jedna z mála věcí, která jim zbude, je odvaha. Komiksová parta má po světě miliony fanoušků a nejen ty očekáváme v kinech.
8: To je Darkel.
9: Nadešel čas sjednotit lid Alicie pod jednu jedinou vlajku.
1: Animovaná pohádka pro děti Legendy Alicie a hlavně Ďábel nosí Pradu 2 jsou filmové premiéry v moravských kinech od čtvrtka. Zajdete si na ně? Radek Kreuziger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme za informace.
2: Díky, Lukáši, a přeji všem posluchačům příjemné jarní dny a spoustu zážitků nejen v kinech.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Maná se probouzíme do neděle 3. května. Už při pohledu z okna můžeme vidět, že nám to dnes začíná svítit a tak by to mělo vydržet po celý den. Na vlně téhle prosluněné pohodičky budeme naladěni i my na Rádiu Haná.
1: Hit

0: nejdříve poslechnout počasí a zprávy. Je 6 hodin a 56 minut.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme další várku informací, děkujeme, že nás posloucháte. Bohaté rybí společenstvo u galerie Šantovka v Olomouci. Odborníci tu v uplynulém měsíci v Mlýnském potoce potvrdili výskyt 14 druhů ryb, včetně chráněných. Město chce v centru tuto unikátní faunu zachovat.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zelenou střechu bude mít v Přerově základní škola Velká Dláška. Město střechu při rekonstrukci pokryje zelení, která pomůže zadržovat dešťovou vodu a ochlazovat okolí. Úpravy by měly začít ve druhé půli roku, píše o tom Report.cz. 11 projektů připravuje Povodí Moravy na Šumpersku. Má jít o obnovu a opravu vodních toků a vznik protipovodňové ochrany. A to v souvislosti s povodněmi ze září 2024. Na dvou projektech se již pracuje a další práce začnou v květnu. Největší akcí bude oprava břehů a narušené hráze mezi obcemi Lukavice a Postřelmov za přibližně 43 milionů korun, informuje ČTK. Připomeneme, že v září 2024 zasáhla oblast v okolí řeky Moravy 20letá až 100letá voda. Velký požár se rozhořel v sobotu v Národním parku České Švýcarsko na severu republiky. Oheň pohltil lesní porost a hrabanku na ploše čtverečního kilometru. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Během dne s živlem na místě bojovalo 31 jednotek hasičů a 3 vrtulníky s hasebním vybavením. Dále to sledujeme.
1: Sport.
3: Tentokrát to nevyšlo. Čeští hokejisté v přípravě na květnové mistrovství světa po 5 výhrách poprvé neuspěli. V druhém utkání na českých hrách v Českých Budějovicích podlehli Švédům 2-4. České čtvrtkařky se ve štafetě kvalifikovaly na atletické mistrovství světa 2027 do Pekingu. Na světovém šampionátu na trati 4x400 metrů budou poprvé od roku 2013. Kvalifikovaly se na mítinku v Botswaně. Mladí čeští hokejisté to dokázali. Vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronzovou medaili. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1. Česko získalo v této věkové kategorii medaili po 12 letech.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Obloha i nadále většinou jasná nebo skoro jasná a v neděli nás podle předpovědi čeká ještě větší hit. Naměříme letních 25. Bio se drží na jedničce, což je mírná zátěž. A už po víkendu je velká šance, že taky dorazí první májové přehánky.
1: Víkend společně.
2: Nejlepší
1: hudební výběr.

0: Martina Kvítko pro nás opět vyčetla zvěst, co nás dneska čeká. Před námi jsou horoskopy a už za chvíli se taky těšíme na několik tipů, kam vyrazit.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, buďte optimisté a radujte se z malých věcí. Býci, prodloužený víkend nabízí romantiku i akci. Blíženci, doma s rodinou, bude pohodička. Raci, nechte se dál unášet májovou atmosférou. Lvi, vaše srdce se rozněží pod jakýmkoliv rozkvetlým stromem. Pany, krása, umění, estetika, to jste zkrátka vy. Váhy, nechce se vám lenošit, takže vyrazíte do terénu. Štíři, připravte se na spoustu intenzivních zážitků. Střelci, nechte stranou všechny plány a tabulky. Kozorozi, láska bude ta nejlepší investice pod sluncem. Vodnáři, nezůstávejte sami, hurá do společnosti. A co my ryby? Mezi kamarády prý určitě neskazíme žádnou zábavu.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Hana, někdo se těší na nedělní túry, jiní by zase rádi trochu té kultury. A přesně pro vás tady máme naše filmové tipy.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Finišuje nám Mezinárodní festival AFO Akademia Film Olomouc. Během 61. ročníku se promítá 139 domácích i zahraničních dokumentů. Festival

0: www.afo.cz. Víme taky, kde se promítá očekávaný film Ďábel nosí Pradu 2. V neděli na něj mrkneme v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově, Přerově, Bruntále a taky v Šumperku. Hanácká promítací plátna nabízí pestrý program, stačí si jen vybrat.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionalnipotravina.cz.
4: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majáles v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
5: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Haná.
1: Dobré ráno.

0: Na Rádiu Hana nám právě dohrává Roxette a její song June Afternoon, neboli červnové dopoledne. Máme sice dopoledne a je to ještě květnové, ale přesto věřím, že jsme si tenhle hit společně užili. Teď už se s kolegou Štěpánem mrkneme na to, co všechno může znamenat rudá rtěnka. Do 20 minut pro vás taky připravujeme naše zprávy.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Dámy, máte dnes na rtech červenou rtěnku. Pak vězte, že na sobě nesete symbol největšího ženského odboje v historii. Během druhé světové války totiž Adolf Hitler červenou rtěnku přímo nenáviděl. Považoval ji za nevkusnou a v Německu se ji snažil prakticky zakázat. Jenže spojenci toho využili jako geniální marketing. Červené rty se staly

0: sebevědomé ženy je pro morálku národa stejně důležitý jako zásoby munice. Takže až se zítra ráno budete líčit, vzpomeňte si, že červená rtěnka není jen make-up. Je to barva odvahy, která kdysi pomáhala vyhrát válku.
1: Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádiem Haná se probíráme do nedělního rána. Prodloužený víkend dopršujeme velice příjemně, venku je krásně, v uších máme náš nejlepší hudební výběr a před sebou máme vidinu toho, že i následující pracovní týden bude zkrácený. K takové pohodičce vám budeme i po 8 hodině pouštět jedině hit za hitem.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Je tady Lady Gaga a Paparazzi.

0: 8 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Právě teď a pro vás zprávy. Olomoucká radnice změní barvu. Na jeden den se zahalí do modra. Modrým nasvícením 5. května připomene Světový den plicní hypertenze. Ten poukazuje na hrozbu této plíživé nemoci, která může skončit selháním srdce.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Série odhalování nelegálních pálenic ve Zlínském kraji pokračuje. Celníci tu 23. dubna odhalili už 7. pálenici za posledních 5 měsíců. Tentokrát je našli v přístavbě rodinného domu v obci u Uherského Hradiště.
3: Na místě příslušníci celní správy zadrželi kompletní destilační zařízení určené k výrobě alkoholu a dále 87 litrů neznačeného lihu. Dosavadní zásahy celníků ukazují, že se nelegální výroba lihu v regionu objevuje opakovaně a není ojedinělou výjimkou. Okolnosti případů nyní celníci prověřují,
2: popisuje za celní správu mluvčí David Kubenc. Připomeneme, že nelegální výrobci alkoholu riskují nejen doplacení spotřební daně za neznačený líh, ale taky pokutu až 10 milionů korun. Celní správa České republiky bude v cílených kontrolách pokračovat i v následujícím období.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1 a v této věkové kategorii vybojovali první medaili po 12 letech. Dvěma góly se blízkl David Hook, branku a asistenci přidal Matěj Tománek. Gratulujeme.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dnešní neděle proběhne pod taktovkou jasné oblohy a letních teplot mezi 22 až 26 stupni. Na horách naměříme až 19. Sluníčko dneska bude mít sílu. Podle odborníků může nechránit

0: začne mraků přibývat. Úterý už přinese oblačnost a ojedinělé přehánky, ve středu pak počítáme s deštěm a místy i s bouřkami při teplotách do 24 stupňů. Jak se jezdí tady? Na překážku na silnici si dáme pozor na výjezdu z Olomouce ve směru na Kožušany Tážaly. Dopravu nám komplikuje taky odstavené auto na Krejnici na D35 na okruhu Olomouce ve směru na Lipník, kousek za exitem Olomouc Západ. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Vyškov Kroměříž na exitu Ivanovice na Hané. Pozor si dáme taky na policejní hlídku v Olomouci v ulici Lipenská. Přejeme vám příjemnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: něco s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz/webnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana.

0: našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: V roce 1494 objevil Krištof Kolumbus zemi, kterou později nazveme jako Jamajka. Přesně před 24 lety jsme si taky mohli přečíst vůbec první článek na české Wikipedii. I takhle si můžeme připomínat datum 3. května. K svátku dneska popřejeme všem Alexům a Alexejům. Tohle jméno řeckého původu znamená obránce a vévodí hlavně v Praze a na severu Čech. Svíčky z narozeninové dortu dneska spoukne herecká ikona Jiřina Bohdalová.
2: Vendelín, Vendelín, to všecko prozradil.
0: Narozeniny má také bývalá tenistka Zuzana Ondrášková. 84. narozeniny by dnes oslavila také Věra Čáslavská. 3. květen je také dnem slunce, což nám dnešní počasí vyloženě dokazuje. Krásnou prosluněnou neděli 3. května vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: Venku nám to dneska pořádně šajní. Chcete nachytat trochu bronzu, ale také něco zažít? Na našich vlnách Rádia Hana víme, kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Ještě dneska se dobře nadlábneme na grilovačce na olomouckých Poděbradech. Spojit to můžeme třeba s příjemnou procházkou po zdejší cyklostezce. Do dneška nám pokračuje i Floria v Kroměříži. Svátek pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Přímo na kroměřížském výstavišti. A jdeme taky do Galerie Hradu Halštín. Čeká nás tady výstava soch, vykovaných v hradní kovárně za uplynulých 40 let. Expozice Made in Halštín tady bude dostupná až do 25. října. Tak co? Kam vyrazíte vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce@radiohana.cz

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Hana,
2: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
2: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
2: poslouchejte,
1: užívejte.
0: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
5: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
6: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.

Nám zatím hlásí přibližně 12 stupňů. Během dne bychom ale měli dostat se i přes 25 a to se vyloženě říká o pořádné dodržování pitného režimu, minimálně litr.

0: Lukáš s jeho hostem.
1: Jak od nás víte, v Olomouci vznikla nová místa, kde mohou sprejeři legálně tvořit a ukázat svůj talent, jak to funguje v praxi a kde přesně můžou v uvozovkách sprejeři řádit bez pokuty. Na telefonu vítáme mluvčího města Olomouce Honzu Horejše. Ahoj.
2: Čau, Luky.
1: Už jsme si tady řekli, že Olomouc teď nabízí další legální plochy pro graffiti. Podle čeho se vybíraly lokality, kde je možné tvořit?
2: V Olomouci už je jedno takové místo, máme od 90. let a to byla plocha mezi ulicí Velkomoravskou a areálem základní školy Holečkova. Teď rada města vybrala nové plochy, jde o dvě části zdí v okolí areálu Charity na Černé cestě a také severní stěnu kotelny na rohu ulic Vojanova a Čajkovské. Ten výběr těch nových míst byl diskutován se zástupci magistrátu, městských organizací, městské policie, ale například i architektů a samozřejmě samotných umělců. Ty legální plochy jsou i v dalších krajských městech, takže Olomouc s tím má jednak vlastní zkušenost, ale inspirovala se i jinde. A vlastně tak umělcům poskytuje prostor, kde oni mohou v klidu experimentovat, rozvíjet své nápady, vlastně se učit a zároveň se jedná i o formu prevence.
1: V našem vysílání možná trošku netradičně sprayerské info. Kdo tedy rozhoduje o tom, kdo, kdy a co na těch místech vznikne, co tam bude namalováno? Je to pod nějakým dohledem?
2: A město si neklade za cíl určovat, co se bude malovat, jaké malby na těch místech budou vznikat a co umělci na těch legálních plochách budou tvořit. Každopádně rozhoduje o tom rada města a ty nové plochy pro legální graffiti se vybíraly i ve spolupráci se zástupci Olomouckého Street Art Festivalu, což je akce, která každoročně vnáší právě do ulic Olomouce legální pouliční umění, takzvané murály. A tyto nové plochy právě budou spravovány ve spolupráci se zástupci Street Art Festivalu, kteří s tím mají zkušenosti.
1: A závěrečná otázka, máte už nějakou zpětnou vazbu od lidí, od Olomoučáků, co na tyhle legální zóny říkají samotní hanáci Olomoučané?
2: Já to trošku otočím, Lukáš, jestli nevadí, protože město samozřejmě při přípravě a vybírání těchto míst diskutovalo s občany a samozřejmě i s umělci a se zástupci komunity. Vzniklo dotazníkové šetření zhruba před rokem, které vlastně potvrdilo silný zájem veřejnosti o tuto formu umění a prevence a město proto vyšlo vstříc a našlo vhodné lokality.
1: V Olomouci vznikla další místa, kde mohou sprejeři legálně tvořit a ukázat svůj talent. Jak to funguje v praxi, nám na Vlnách rádia Haná řekl mluvčí města Olomouce Honza Horejš. Honzo, děkujeme a hezký den.
2: Díky, Lukáši, a ahoj. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

To byla malá exkurze do 90. s kapelou Bon Jovi a jejím songem Keep the Faith. Teď už se zase přesuneme do neděle 3. května roku 2026. Před námi je totiž další víkendový infoservis, zprávy, počasí i doprava. Po 9. hodině pro vás máme připravený taky další nejlepší hudební výběr. Hit

0: Krátce od nás, rovnou k vám, jsou tu zprávy. Nové bezpečné cesty na kole. Olomouc a Hněvotín spojí do budoucna nová cyklostezka. Povede z Olomouce ze čtvrti nová ulice. Obec a město se dohodly na investičním plánu. Projekt je však teprve v počátcích. Začne s pracováním studie. Protihlukové stěny rostou v Přerově před Mostím. U silnice 55 začala instalace panelů protihlukových stěn. Uleví od hluku obyvatelům žijícím v okolí vytížené silnice. Práce skončí v červnu, informuje o tom Report.cz. Nový přechod zaplatí pokuty. Na výjezdu z Valašského Meziříčí na Vsetín začala stavba nového přechodu pro chodce. Město za něj zaplatí pokutami od řidičů. Osvětlený přechod na silnici 57 na Drážkách má být hotový v červnu. Sport. Sprint velké ceny Miami Formule 1 ovládli jezdci McLarenu. Zvítězil úřadující mistr světa Lando Norris před Oscarem Piastrym. Třetí skončil Charles Leclerc z Ferrari. Norris vyhrál stylem start-cíl a obhájil loňské prvenství. Kvalifikaci na hlavní závod pak ovládl lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu před Maxem Verstappenem a Leclerkem.
1: Počasí. Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. To je pronostika na tento měsíc a zdá se, že se zatím o stodoly ani sudy bát nemusíme. Víme, jak bude. Neděle se nese ve znamení jasné oblohy. Teplotní maxima vystoupají mezi 22 a 26 stupňů. Vítr fouká mírný, jižní, ve vyšších polohách může být až čerstvý. Slunečné počasí vydrží i v pondělí, i když od západu začne oblačnosti přibývat. Úterý už nám nabídne převážně oblačnou oblohu a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Víme, jak se jezdí tady. Od pondělí se nám v Olomouci chystá hned několik dopravních omezení. Částečně

0: na D46 na exitu Vyškov Východ. Mezi 0. a 34. kilometrem bude dopoledne uzavřený levý jízdní pruh kvůli sekání trávy. To bylo krátké dopravní info, další máme nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz/vepnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana sledujeme, co se kde děje. V Merku máme taky divadelní programy. Pojďme se mrknout, co nám dneska hrají.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Moravské divadlo zve už v půl třetí na muzikál Ela, který vzdává hold Elišce Junkové, známé olomoucké rodačce, šarmantní a odvážné ženě. V roli Evy se představí

0: jiný večer. Jak to asi dopadne? V hlavní roli se představí Marek Adamčík. Dneska od 19 hodin v kulturním domě. Tak a teď už jen se hodit do gala a můžeme vyrazit.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Floria Jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
1: Jezírka Banat.cz.
6: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.

0: Jdete na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Rádio Hana.

0: Už za 20 minut.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Čeká nás Přerov. Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr a spíš cestovatelská rarita, kterou je dobrý nepřehlídnout, než aby to vedalo na půl dňa výprave za poznáním. Tím místem je Přerovský vlakový nádraží, ale ani to ještě není přesný. Je potřeba dojít na druhý perón, abyste si vrátili v čase. Samotný nástupiště bylo zachovaný v původní fazóně z roku 1841. Ještě větší vechetávka je ale mechanický informační systém z roku 1898, který byl v roku 2012 zrekonstruovaný a je plně funkční. Můžete si tak průbnout, jak to vypadalo, když měl přejít rychlík u Praze, do Břeclavě nebo k Brno. Ešle vás ale budou poslouchat aj přerovští ajzdňboňáci a k drahýma peróna pošlou dětský ten správný vlak. To vám nezaročíme.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
3: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Olomoucký dům nám za chvíli odbije 10. hodinu, vy ladíte Rádio Hana. Někteří z vás se možná připravují na vaření nedělního oběda, jiní nás poslouchají z auta, možná jsou mezi vámi i tací, co mají dneska pomalé a líné ráno a ladí nás z postele. Ať už jste kdekoliv, hrajeme pro vás a budeme i po 10. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Máme tady Frankie Goes to Hollywood.

0: a vyřizovat vaše vzkazy. Teď už zprávy, počasí, doprava. Aktuální čas je 9 hodin a 54 minut.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Řidiči na Olomoucku, ať se nám pohodlně jede na dálnicích D35 a D46. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že provede opravy nerovností na mimoúrovňové křižovatce těchto dálnic v Olomouci Slavoníně, a to 4. a 5. května a 11. a 12. května. Místa po dobu oprav budou průjezdná. V tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy v Olomouci už si můžeme všimnout zásadní novinky. Jsou tam nové validátory pro platbu jízdného kartou. Systém umožní nákup jízdenek kartou pro město i příměstské spoje. Nové označovače pro platbu kartou začnou ve vozech dopravního podniku města Olomouce fungovat v testovacím režimu v červnu a po zkušebním provozu začne od září jejich ostrý provoz. Informuje o tom dopravní podnik města Olomouce. Klenot na zámku v Čechách pod Kostýřem na Prostějovsku. Po více než 50 letech se sem vrací slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Slavné dílo malíře spojeného se zámkem zapůjčila Národní galerie.
1: Sport.
3: Start Davida Pastrňáka na květnovém mistrovství světa zůstává zatím nejistý. Po vyřazení Bostonu z play-off se o jeho účasti jedná, rozhodnutí ale zatím nepadlo. Generální manažer Jiří Šlégr uvedl pro iDnes, že si dali ještě týden na rozmyšlenou. Pastrňák řeší zdravotní stav i rodinné záležitosti po narození dcery.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v neděli.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Po dnešní prosluněné neděli čekáme podobně teplé i pondělí. Teploty by se nám i zítra měly vyšplhat až k 26 stupňům. Odpoledne už nám ale začne přibývat mraků. V úterý už převládne oblačno a odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zůstanou do 25 stupňů. Středa pak přinese deštivější počasí na většině území a mírné ochlazení na 24. Se začátkem května máme v plném proudu alergickou sezónu břízy. V příštím týdnu se k tomu přidají i traviny. Odborníci radí alergikům zahájit preventivní nasazení léků proti alergii. Víme, jak se jezdí tady. Hlásíte nám hned několik policejních hlídek. V Olomouci číhají v ulici Ferstrova, v Přerově je máme v Čechově, pozor na modré majáčky si dáme taky v Tršově ulici v Ivanovicích na Hané. Tachometr si pohlídáme taky na cestě z Prostějova na Ohrozem. S nohou na brzdě projíždíme taky v Mostkovicích, v ulici Prostějovská je tady odstavené auto na Krajnici. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: ptáme na našem Facebooku a vypadá to, že se mnozí z vás rozhodli strávit volný slunečný den nějakým tím výletováním. Alexandra Hornová třeba míří na Brněnskou přehradu a plavbu parníkem, má v plánu i nějakou tu opalovačku a procházku podél vody. Na výlet na kole už vyráží dneska Květa Hromadová. A co děláte vy? Napište nám do komentářů na náš Facebook.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší

0: I v neděli je s vámi Rádio Hana. Vaříte a chcete se zatančit na svou nejoblíbenější pecku? Tak si o ní řekněte. Až do 12 hodin máme otevřený jukebox, ve kterém vám hrajeme na přání a vyřizujeme vaše vzkazy. Napsat nám můžete na e-mail, na Facebook nebo třeba na WhatsApp. O písničku si můžete zavolat přímo k nám do studia. A to na čísle 585-22-5588. Budeme se na vás těšit.
1: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
4: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
8: Rádio Hana.

0: Zajímá nás, jak naši posluchači tráví takovouhle krásnou neděli, a tak jsme se vás zeptali na našem Facebooku. Odpovědí se nám sešlo hned několik. Pozdrav posíláme Jindrovi Janouchovi, který dneska relaxuje doma a poslouchá nás. Skrze vlny máváme taky Marcele, ta nás zve do Víceměřic na Hody. Bude tady fotbalové utkání a odpoledne bohoslužba. Co dneska podnikáte vy? Pochlubte se nám na našem Facebooku.
1: Rádio Hana.

0: Pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: stane.
1: Krátce před 11. hodinou plujeme na vlně hitu za hitem na rádiu Hana. Pro vás máme stále otevřený jukebox. Ještě hodinu budeme hrát písničky na přání a vyřizovat vaše vzkazy. K tomu přihodíme taky náš nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
1: Bude tady Ed Sheeran.

0: a doprava. Je 10 hodin a 54 minut.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Mláďata se narodila třem druhům klokánků v olomoucké zoo. Žijí v pavilonu netopírů a jde o klokánka krysího, rudohnědého a králíkovitého. Každý druh má nyní jedno mládě. Tyto druhy jsou zvláštní tím, že se živí houbami. Doplníme, že klokánci patří k nejohroženějším vačnatcům. Lidé již na světě vyhubili 4 z 12 známých druhů. Chov v Olomouci je proto klíčovou pojistkou proti vyhynutí, informuje olomoucká zoologická zahrada.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nezapomeňte, blíží se termín pro elektronické podání daňového přiznání. Letos je to 4. května. Podnikatelé musí využít k podání datovku nebo portál Moje daně. A pozor, u něj finanční správa varuje před možným přetížením při podávání na poslední chvíli. Zabezpečit se do důchodu, to není nic snadného. V průměru 43 důchodců ze 100 v Česku pobírá méně než 21 tisíc korun měsíčně. Hranici 25 tisíc korun loni překonalo jen 18 ze 100 penzistů. Česká správa sociálního zabezpečení proto apeluje i na mladší ročníky, aby využili informativní důchodovou aplikaci na webu cssz.cz a zjistili si svůj pravděpodobný důchod.
1: Sport.
3: Velká cena Miami Formule 1 začne o 3 hodiny dříve. Kvůli hrozbě bouřek posunuli pořadatelé start závodu na 19 hodin středoevropského času, aby minimalizovali možné přerušení. Organizátoři zdůraznili, že prioritou je bezpečnost jezdců i diváků.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde v regionu dnes panuje jasná obloha s letními teplotami až 26 stupňů. Na horách naměříme dokonce i 19. Pokud se vydáme na výlet, připalíme si raději i repelent proti klíšťatům. Jejich aktivita by podle odborníků měla být dneska na celé Hané vysoká. Slunečné pak čekáme i pondělí, i zítra naměříme až 26 stupňů. Odpoledne už by se nám to ale mělo začít trochu mračit. V úterý se pak místy přidají přehánky nebo bouřky. Středa už bude deštivá na většině území a rtuť teploměru klesne k 24.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Stále nám trvá uzavírka silnice mezi Břuchotínem a Křelovem.

0: Na Vsetínsku na vjezdu do prostřední Bečvy ve směru od Pusteven. Provoz je tady řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Omezení bude trvat až do června. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz/vepnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi!

0: vámi je Rádio Haná, kde hrajeme pro všechny. Ještě do 12 hodin si u nás pořád můžete nechat zahrát vaši oblíbenou písničku. Stačí si k nám o ní zavolat do studia. Vzkazy nám můžete napsat do komentářů na Facebooku, pod příspěvkem, na e-mail nebo třeba na WhatsApp. Tak se nám ozvěte, budeme se těšit.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.
2: Rádio Haná,
1: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte,
2: užívejte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
8: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majález v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
4: Rádio Haná
9: a Jukebox.

tak se vás na našem Facebooku ptáme, jak plánujete strávit třetí den prodlouženého víkendu. Marek Borůvka nás zve sebou na baseball do Olomouce na hřiště Skokanů. Hrají ve 12

0: Rádio Hana.
1: Tohle je Rádio Hana.
2: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Čirasky. Tohle je náš novej singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: co kdybyste ještě chtěli zpětně tradici dostat. Více o májových zvicích už pro nás zjistil kolega Štěpán.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: První májové dny patří v našich krajích jedné z nejhezčích tradic. Polibku pod rozkvetlou třešní. I když se tento zvyk zdá

0: nepravidelným romantikům, nebo jen chcete pojistit své zdraví a krásu, májový polibek je tradice, která v těchto dnech zkrátka nesmí chybět. Mimochodem, pokud zrovna nemáte po ruce třešeň, tradice praví, že postačí jakýkoliv kvetoucí strom.
1: Baví nás bavit vás i v neděli. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
2: Tady je Rádio Hana.

0: pláže a vzkazuje, že dnešní den plánuje strávit co nejvíce v horizontální poloze. Tak ať se ten bronz pořádně chytne, přejeme. Posíláme další pecku, Depešáky a Strange Love.
1: Rádio Hana.

0: 12. hodina je na dosah a to znamená, že je před námi naše ochutnávka toho, co na rádiu Hana budeme hrát v další hodince.
1: Hit za hitem.
0: Jako vždycky to bude hit za hitem, třeba k

0: om Arose. Náš nejlepší hudební výběr, než ho ale rozjedeme, pustíme si zprávy, počasí a dopravu. Máme 11 hodin a 56 minut.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě teď a pro vás zprávy. Olomoucká radnice změní barvu. Na jeden den se zahalí do modra. Modrým nasvícením 5. května připomene Světový den plicní hypertenze. Ten poukazuje na hrozbu této plíživé nemoci, která může skončit selháním srdce.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Série odhalování nelegálních pálenic ve Zlínském kraji pokračuje. Celníci tu 23. dubna odhalili už 7. pálenici za posledních 5 měsíců. Tentokrát je našli v přístavbě rodinného domu v obci u Uherského Hradiště.
4: Na místě příslušníci celní správy zadrželi kompletní destilační zařízení určené k výrobě alkoholu a dále 87 litrů neznačeného lihu. Dosavadní zásahy celníků ukazují, že se nelegální výroba lihu v regionu objevuje opakovaně a není ojedinělou výjimkou. Okolnosti případů nyní celníci prověřují,
3: popisuje za celní správu mluvčí David Kubenc. Připomeneme, že nelegální výrobci alkoholu riskují nejen doplacení spotřební daně za neznačený líh, ale taky pokutu až 10 milionů korun. Celní správa České republiky bude v cílených kontrolách pokračovat i v následujícím období.
1: Sport.
3: Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1 a v této věkové kategorii vybojovali první medaili po 12 letech. Dvěma góly se blýskl David Hook, branku a asistenci přidal Matěj Tománek. Gratulujeme.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dnešní neděle proběhne pod taktovkou jasné oblohy a letních teplot mezi 22 a 26 stupni. Na horách naměříme až 19. Sluníčko dneska bude mít sílu. Podle odborníků může nechráněno

0: pak počítáme s deštěm a místy i s bouřkami při teplotách do 24 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci počítáme až do konce května s částečnou uzavírkou v ulici Boleslavova. Omezený máme průjezd také ulicemi Jánského a Hejrovského. Tady je to plánované do konce dubna 2028. S dopravní uzavírkou dál počítáme taky na silnici mezi Velkým Týncem a Krčmaní. Ještě dneska neuhneme v Ivanovicích na Hané z ulice Tršova na Chvalkovice na Hané a musíme to vzít přes Těšice. Tohle omezení by ale dnešním dnem mělo skončit. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Jedem do Moravské Hozové. Od roku 1974 je místní částí Štěpánova a vede nás semka zajímavá historická stopa k Tomáškově Lepě. A když je to lepisko letitý, svoje pomenování dostala teprová v roku 2010. A to možná z málo známýho důvodu. V Moravské Hozové byl totiž v letech 1954 až 1965 farářem pozdější 34. arcibiskup pražské a primas české František kardinál Tomášek. Přešel jsem po propoštění z kněžského koncentráku v Želivi, kdež dostal znovu povolení službe ve farnosti. Ale zpátky k dneško. K přepomenutí jeho působení bylo kardinálo Tomáškovi oddělený v roku 2010 čestný občanství Štěpánova. Od toho se také datuje označení Tomáškova Lepa. Tož se na ně zajeďte do Moravské Hozové mrknout a přepomenout si toto významnou osobnost.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
5: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V roce 1494 objevil Krištof Kolumbus zemi, kterou později nazveme jako Jamajka. Přesně před 24 lety jsme si taky mohli přečíst vůbec první článek na české Wikipedii. I takhle si můžeme připomínat datum 3. května. K svátku dneska popřejeme všem Alexům a Alexejům. Tohle jméno řeckého původu znamená obránce a vévodí hlavně v Praze a na severu Čech. Svíčky z narozeninového dortu dneska spoukne herecká ikona Jiřina Bohdalová.
2: Vendelín, Vendelín, to všecko prozradil.
1: Narozeniny má také bývalá tenistka Zuzana Ondrášková. 84. narozeniny by dnes oslavila také Věra Čáslavská. 3. květen je také dnem slunce, což nám dnešní počasí vyloženě dokazuje. Krásnou prosluněnou neděli 3. května vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: Informace od nás rovnou k vám, jsou tu zprávy. Nové bezpečné cesty na kole. Olomouc a Hněvotín spojí do budoucna nová cyklostezka. Povede z Olomouce ze čtvrti nová ulice. Obec a město se dohodly na investičním plánu. Projekt je však teprve v počátcích, začne zpracováním studie. Protihlukové stěny rostou v Přerově před Mostím. U silnice 55 začala instalace panelů protihlukových stěn. Uleví od hluku obyvatelům žijícím v okolí vytížené silnice. Práce skončí v červnu, informuje o tom Report.cz. Nový přechod zaplatí pokuty. Na výjezdu z Valašského Meziříčí na Vsetín začala stavba nového přechodu pro chodce. Město za něj zaplatí pokutami od řidičů. Osvětlený přechod na silnici 57 na Drážkách má být hotový v červnu. Sport. Sprint velké ceny Miami Formule 1 ovládli jezdci McLarenu. Zvítězil úřadující mistr světa Lando Norris před Oscarem Piastrym. Třetí skončil Charles Leclerc z Ferrari. Norris vyhrál stylem start-cíl a obhájil loňské prvenství. Kvalifikaci na hlavní závod pak ovládl lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu před Maxem Verstappenem a Leclerkem.
1: Počasí. Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. To je pronostika na tento měsíc a zdá se, že se zatím o stodoly ani sudy bát nemusíme. Víme, jak bude. Neděle se nese ve znamení jasné oblohy. Teplotní maxima vystoupají mezi 22 a 26 stupňů. Vítr fouká mírný, jižní, ve vyšších polohách může být až čerstvý. Slunečné počasí vydrží i v pondělí, i když od západu začne oblačnosti přibývat. Úterý už nám nabídne převážně oblačnou oblohu a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Víme, jak se jezdí tady. Od pondělí se nám v Olomouci chystá hned několik dopravních omezení. Částečně

0: obou směrech tady bude probíhat údržba svodidel. Podobná situace nás pak zítra čeká také na D46 na exitu Vyškov Východ. Mezi 0. a 34. kilometrem bude dopoledne uzavřený levý jízdní pruh kvůli sekání trávy. To bylo krátké dopravní info, další máme nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Rádio Haná. Na našich vlnách vám chceme dělat radost. Chystáme pro vás proto na příští týden jednu speciální soutěž. Vaše děti si v létě mohou užít fotbalový kemp se Zdeňkem Zlámalem. Je to exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotíně, který proběhne na konci července. Na Rádiu Haná budeme hrát o pobyty zdarma. A to od 4. do 7. května. Víc info pro všechny fotbalové nadšence najdete na našem webu radiohana.cz nebo na našem Facebooku. Soutěžíme vždy po 16. hodině.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.
0: Rádio Haná,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Těšíte se na sezónu?

0: Kotna, Kaufland.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a představujeme novinky v Bijáku tohoto týdne. Za naše kinoexperty se od promítaček hlásí Radek Krojciger z multiplexu Premier Cinema z Olomouce. Radku, ahoj.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. V kině to každý týden ožívá novými filmy a ani tentokrát tomu nebude jinak. Ale nebude jich tolik. Přichází totiž trhák, který vydá za několik dalších. A než se snažit konkurovat, rozhodla se studia zkrátka svoje další premiéry posunout na jindy. A co to tedy je?
3: To všechno pořád máš?
4: Ne, rozdala jsem to.
3: Co?
4: Do redakce novin by to bylo trochu moc.
3: Tak jsme tady.
2: Spousta z vás tuší, že nic jiného než Ďábel nosí Pradu 2. Už předprodeje trhají rekordy a musím říct, že se zdá, že to klidně může být jeden z filmů roku, který jistě překoná návštěvnost 105 000 diváků prvního dílu z roku 2006. A ten důvod je zřejmý. Podařilo se totiž dát dohromady celé herecké jádro a duši filmu, který výrazně ovlivnil celou generaci lidí. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucciho doplní ještě Kenneth Branagh nebo krásná Simon Ashley, známá výraznou roli v seriálu Bridgertonovi. Společně nás přenesou do newyorských kanceláří časopisu Runway, kde se intenzivně řeší úpadek tištěných médií.
5: Já tě nenajala. Mně stačí jenom si počkat, až pohoříš. Ty můžeš jet metrem.
2: A mimo jiné to bude opět přehlídka nádherných designerských kousků připravených na míru filmu. Těšit se můžete i na cameo, neboli štěky. Ve filmu se mihne Naomi Campbell a hlavní Lady Gaga, která se podílela na soundtracku se svou písní Runway.
5: Já svou práci miluju.
6: Ďábel nosí Pradu 2.
1: Moravským kinům tento týden vládne Ďábel nosí Pradu 2. A co dál?
2: Tento týden už přináší pouze jednu premiéru, která stojí za zmínku. Bude to fantasy pohádka z francouzské produkce Legendy Alicie.
7: Pětice statečných hrdinů, zvaných Legendy, se spojili, aby Darkelovi zabránili ovládnout svět.
2: Co se stane, když tajemná kletba vrátí největší hrdiny do doby, kdy jim bylo 10 let? Jedna z mála věcí, která jim zbude, je odvaha. Komiksová parta má po světě miliony fanoušků a nejen ty očekáváme v kinech.
8: To je Darkel.
9: Nadešel čas sjednotit lid Alicie pod jednu jedinou vlajku.
10: Tak si zaútočíme.
11: A vpřed!
1: Animovaná pohádka pro děti, Legendy Alicie a hlavně Ďábel nosí Pradu 2 jsou filmové premiéry v moravských kinech od čtvrtka. Zajdete si na ně? Radek Krojciger z multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme za informace.
2: Díky, Lukáši, a přeji všem posluchačům příjemné jarní dny a spoustu zážitků nejen v kinech.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
12: Posloucháte Rádio Hana.

0: Posloucháte zprávy. Řidiči na Olomoucku, ať se nám pohodlně jede na dálnicích D35 a D46. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že provede opravy nerovností na mimoúrovňové křižovatce těchto dálnic v Olomouci Slavonině, a to 4. a 5. května a 11. a 12. května. Místa po dobu oprav budou průjezdná. V tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy v Olomouci už si můžeme všimnout zásadní novinky. Jsou tam nové validátory pro platbu jízdného kartou. Systém umožní nákup jízdenek kartou pro město i příměstské spoje. Nové označovače pro platbu kartou začnou ve vozech dopravního podniku města Olomouce fungovat v testovacím režimu v červnu. A po zkušebním provozu začne od září jejich ostrý provoz. Informuje o tom dopravní podnik města Olomouce. Klenot na zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Po více než 50 letech se sem vrací slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Slavné dílo malíře spojeného se zámkem zapůjčila Národní galerie. Sport. Start Davida Pastrňáka na květnovém mistrovství světa zůstává zatím nejistý. Po vyřazení Bostonu z play-off se o jeho účasti jedná, rozhodnutí ale zatím nepadlo. Generální manažer Jiří Šlégr uvedl pro iDnes, že si dali ještě týden na rozmyšlenou. Pastrňák řeší zdravotní stav i rodinné záležitosti po narození dcery.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i o víkendu. Počasí.
2: Víme, jak bude. Po dnešní prosluněné neděli čekáme podobně teplé i pondělí. Teploty by se nám i zítra měly vyšplhat až k 26 stupňům. Odpoledne už nám ale začne přibývat mraků. V úterý už převládne oblačno a odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zůstanou do 25 stupňů. Středa pak přinese deštivější počasí na většině území a mírné ochlazení na 24. Se začátkem května máme v plném proudu alergickou sezónu břízy. V příštím týdnu se k tomu přidají i traviny. Odborníci radí alergikům zahájit preventivní nasazení léků proti alergii. Víme, jak se jezdí tady. Kdo už nějakou chvíli jezdí za volantem, ví, že jsou místa, na která je třeba dávat si pozor, kde bychom měli podle statistik spíše přibrzdit. Nejrizikovějším místem v kraji je silnice na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédneme taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Pohodovou jízdu vám přeje celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu kempfotbal.cz/vepnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana.

Ladíte Rádio Hana, dneska je 3. května a mimo jiné slavíme Mezinárodní den slunce. A musím uznat, že letos si to nebe načasovalo dokonale. Venku to pálí přesně tak, jak se na pořádnou oslavu sluší a patří. Den slunce tu ale není jen kvůli opalovačkám. Má nám připomenout, jak moc tuhle naši nejbližší hvězdu potřebujeme. Od čistého

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
2: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionalnipotravina.cz.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a

0: a bytových doplňků. XXX Lut, ten s tou červenou židlí.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Přijměte pozvání do toho.

0: čem se píše?
1: S naším vysíláním jste vždy v obraze. Sledujeme pro vás regionální zprávy a přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Víme, o čem se píše. Od začátku května nám dopravu v Olomouci zkomplikuje hned několik uzavírek, kde jsou a jak dlouho.

0: Podpoří praktické lékaře, zubaře i studenty stomatologie. O tom se dozvíme na stránkách města Přerova. Přerov.eu. Město Šumperk zve na pěcní vzpomínku k pomníku obětí druhé světové války, a to ve čtvrtek 7. května u příležitosti 81. výročí osvobození naší vlasti. Podrobnosti najdeme na internetových stránkách města Šumperk www.sumperk.cz. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše.
2: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.

0: Posloucháte zprávy. Mláďata se narodila třem druhům klokánků v olomoucké zoo. Žijí v pavilonu netopírů a jde o klokánka krysího, rudohnědého a králíkovitého. Každý druh má nyní jedno mládě. Tyto druhy jsou zvláštní tím, že se živí houbami. Doplníme, že klokánci patří k nejohroženějším vačnatcům. Lidé již na světě vyhubili 4 z 12 známých druhů. Chov v Olomouci je proto klíčovou pojistkou proti vyhynutí, informuje olomoucká zoologická zahrada.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Nezapomeňte, blíží se termín pro elektronické podání daňového přiznání. Letos je to 4. května. Podnikatelé musí využít k podání datovku nebo portál Moje daně. A pozor, u něj finanční správa varuje před možným přetížením při podávání na poslední chvíli. Zabezpečit se do důchodu. To není nic snadného. V průměru 43 důchodců ze 100 v Česku pobírá méně než 21 tisíc korun měsíčně. Hranici 25 tisíc korun loni překonalo jen 18 ze 100 penzistů. Česká správa sociálního zabezpečení proto apeluje i na mladší ročníky, aby využili informativní důchodovou aplikaci na webu cssz.cz a zjistili si svůj pravděpodobný důchod.
2: Sport.
0: Velká cena Miami Formule 1 začne o 3 hodiny dříve. Kvůli hrozbě bouřek posunuli pořadatelé start závodu na 19 hodin středoevropského času, aby minimalizovali možné přerušení. Organizátoři zdůraznili, že prioritou je bezpečnost jezdců i diváků.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde v regionu dnes panuje jasná obloha s letními teplotami až 26 stupňů. Na horách naměříme dokonce i 19. Pokud se vydáme na výlet, připalíme si raději i repelent proti klíšťatům. Jejich aktivita by podle odborníků měla být dneska na celé Hané vysoká. Slunečné pak čekáme i pondělí, i zítra naměříme až 26 stupňů. Odpoledne už by se nám to ale mělo začít trochu mračit. V úterý se pak místy přidají přehánky nebo bouřky. Středa už bude deštivá na většině území a rtuť teploměru klesne k 24.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Stále nám trvá uzavírka silnice mezi Břuchotínem a Křelovem. Objížďka je vedena v obou směrech přes Skrbeň a Horku nad Moravou. S mírným zdržením počítáme taky na D1 na exitu Lipovice.

0: do června. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Nebo jste to dneska pojali vyloženě gaučově? Ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že jste s námi. Nalaďte se na tu naši vlnu pohody, posíláme vám hit za hitem. Krásné odpoledne s Rádiem Haná.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90.

0: Nissan přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
1: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majález v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: Rádio Hana.
1: Kam vyrazit?
2: Táhne vás to ven, ale nevíte, kam vyrazit. Na našich vlnách pro vás máme hned několik tipů. Víkend můžeme zakončit třeba v olomoucké Tramtárii, která zve od 19 hodin na inscenaci z pera Vladislava Kracíka, a to komedii Matky na tripu. Na recitál Jaromíra Nohavici se zítra těšíme v Přerově, v Městském domě Přerov od 19 hodin. Venku už je taky očekávaný film Ďábel nosí Pradu 2. Dneska ho zhlédneme v olomouckém Premier Cinemas, v Prostějově, v Přerově, Bruntále a taky Šumperku. Zajít můžeme taky do galerie hradu Helvštín. Čeká nás tady výstava soch vykovaných v hradní kovárně za uplynulých 40 let. Expozice Made in Helvštín tady bude dostupná až do 25. října. A kdo má rád gastronomické zážitky, ten vyrazí na procházku na olomoucké Poděbrady. Ještě dneska tady probíhá grilování různých specialit na otevřeném ohni. Spojit to můžeme třeba s příjemnou procházkou po zdejší cyklostezce. Tak co? Kam to táhne vás?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz. Jedete mimo náš signál?
3: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
1: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
3: www.radio

0: textech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Hana.

0: právě teď a pro vás zprávy. Olomoucká radnice změní barvu. Na jeden den se zahalí do modra. Modrým nasvícením 5. května připomene Světový den plicní hypertenze. Ten poukazuje na hrozbu této plíživé nemoci, která může skončit selháním srdce.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Série odhalování nelegálních pálenic ve Zlínském kraji pokračuje. Celníci tu 23. dubna odhalili už 7. pálenici za posledních 5 měsíců. Tentokrát je našli v přístavbě rodinného domu v obci u Uherského Hradiště.
2: Na místě příslušníci celní správy zadrželi kompletní destilační zařízení určené k výrobě alkoholu a dále 87 litrů neznačeného lihu. Dosavadní zásahy celníků ukazují, že se nelegální výroba lihu v regionu objevuje opakovaně a není ojedinělou výjimkou. Okolnosti případů nyní celníci prověřují,
0: popisuje za celní správu mluvčí David Kubenc. Připomeneme, že nelegální výrobci alkoholu riskují nejen doplacení spotřební daně za neznačený líh, ale taky pokutu až 10 milionů korun. Celní správa České republiky bude v cílených kontrolách pokračovat i v následujícím období.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4-1 a v této věkové kategorii vybojovali první medaili po 12 letech. Dvěma góly se blýskl David Hook, branku a asistenci přidal Matěj Tománek. Gratulujeme.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnešní neděle proběhne pod taktovkou jasné oblohy a letních teplot mezi 22 až 26 stupni. Na horách naměříme až 19. Sluníčko dneska bude mít sílu. Podle odborníků může nechránit

0: ojedinělé přehánky, ve středu pak počítáme s deštěm a místy i s bouřkami při teplotách do 24 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci počítáme až do konce května s částečnou uzavírkou v ulici Boleslavova. Omezený máme průjezd také ulicemi Jánského a Hejrovského. Tady je to plánované do konce dubna 2028. S dopravní uzavírkou dál počítáme taky na silnici mezi Velkým Týncem a Krčmaní. Ještě dneska neuhneme v Ivanovicích na Hané z ulice Tršova na Chvalkovice na Hané a musíme to vzít přes Těšice. Tohle omezení by ale dnešním dnem mělo skončit. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz/vepnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana.

Na Rádiu Hana nepotřebujete kalendář, my důležité datumy pohlídáme za vás. Pokud vaše občanka pamatuje ještě rok 2000 nebo máte platnost bez omezení, raději ji zkontrolujte. Kvůli novým bezpečnostním pravidlům totiž tyhle staré průkazy začátkem srpna definitivně končí. Stačí ale zajít na úřad a vyměnit je za nové. Je to úplně zadarmo, tak to nenechávejte na poslední chvíli, ať vás v srpnu na úřadech nepřekvapí fronty. V naší frontě teď stojí další hit a nejlepší hudební výběr. Pěkné odpoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionalnipotravina.cz.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
7: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Hana. Životní styl.
1: Taky to tak máte, že na pití si vzpomenete, až když vás rozbolí hlava? Já s tím občas bojuju a tak si dneska můžeme tu hydrataci hlídat společně. S blížícím se létem by dospělý člověk měl průměrně vypít minimálně 1,5 litru vody. Doporučuje se ale ideálně 2 až 3 litry tekutin za den. Nejlepší je čistá voda, minerální vody, neslazené ovocné nebo bylinkové čaje a silně zředěné ovocné či zeleninové šťávy. A hlavně pít průběžně pomalu. V doušcích, ne do sebe obrátit litr najednou, až když máme žízeň. Pokud si dáváme kávu, nezapomeneme, že ta spíš odvodňuje, takže sklenice vody ke každému šálku je v teple naprostý základ. Tak šup, skočte si pro sklenici vody, já si jdu dát tak jednu. Na zdraví a hezký poslech.
0: Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Informace od nás rovnou k vám. Jsou tu zprávy. Nové bezpečné cesty na kole. Olomouc a Hněvotín spojí do budoucna nová cyklostezka. Povede z Olomouce ze čtvrti Nová ulice. Obec a město se dohodly na investičním plánu. Projekt je však teprve v počátcích. Začne s pracováním studie. Protihlukové stěny rostou v Přerově před Mostím. U silnice 55 začala instalace panelů protihlukových stěn. Uleví od hluku obyvatelům žijícím v okolí vytížené silnice. Práce skončí v červnu, informuje o tom Report.cz. Nový přechod zaplatí pokuty. Na výjezdu z Valašského Meziříčí na Vsetín začala stavba nového přechodu pro chodce. Město za něj zaplatí pokutami od řidičů. Osvětlený přechod na silnici 57 na Drážkách má být hotový v červnu.
0: Sport.
2: Sprint velké ceny Miami Formule 1 ovládli jezdci McLarenu. Zvítězil úřadující mistr světa Lando Norris před Oscarem Piastrym. Třetí skončil Charles Leclerc z Ferrari. Norris vyhrál stylem start-cíl a obhájil loňské prvenství. Kvalifikaci na hlavní závod pak ovládl lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu před Maxem Verstappenem a Leclerkem.
0: Počasí.
3: Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. To je pronostika na tento měsíc a zdá se, že se zatím o stodoly ani sudy bát nemusíme. Víme, jak bude. Neděle se nese ve znamení jasné oblohy. Teplotní maxima vystoupají mezi 22 a 26 stupňů. Vítr fouká mírný, jižní, ve vyšších polohách může být až čerstvý. Slunečné počasí vydrží i v pondělí, i když od západu začne oblačnosti přibývat. Úterý už nám nabídne převážně oblačnou oblohu a ojedinělé přehánky nebo bouřky. Víme, jak se jezdí tady. Od pondělí se nám v Olomouci chystá hned několik dopravních omezení. Částečně uzavřené budou ulice Týnecká, Holická i na Chmelnici. Při cestě do práce počítáme zítra také s možným zdržením na D1 na 246. kilometru na cestě mezi Kojetínem a Vyškovem. V obou směrech tady bude probíhat údržba svodidel. Podobná situace nás pak zítra čeká také na D46 na exitu Vyškov Východ. Mezi 0. a 34. kilometrem bude dopoledne uzavřený levý jízdní pruh kvůli sekání trávy. To bylo krátké dopravní info, další máme nejpozději za hodinku.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte Rádio Hana, dneska nám to sluníčko dává docela zabrat, co říkáte, tak schválně, kolik jste toho dneska vypili? Pokud jste na to v tom schonu zapomněli, teď je ta správná chvíle to napravit. Skočte si pro sklenici vody, čaj nebo klidně limču a pojďte si se mnou virtuálně přiťuknout. Zbytek dne už odjedeme v klidu, s čistou hlavou a hlavně s pořádným pitným režimem. Na Rádiu Hana u toho budeme s vámi.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.
2: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
3: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.
4: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
6: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V roce 1494 objevil Kryštof Kolumbus zemi, kterou později nazveme jako Jamajka. Přesně před 24 lety jsme si taky mohli přečíst vůbec první článek na české Wikipedii. I takhle si můžeme připomínat datum 3. května. K svátku dneska popřejeme všem Alexům a Alexejům. Tohle jméno řeckého původu znamená obránce a vévodí hlavně v Praze a na severu Čech. Svíčky z narozeninového dortu dneska spoukne herecká ikona Jiřina Bohdalová.
2: Vendelín, Vendelín, to všecko prozradil.
1: Narozeniny má také bývalá tenistka Zuzana Ondrášková. 84. narozeniny by dnes oslavila také Věra Čáslavská. 3. květen je také dnem slunce, což nám dnešní počasí vyloženě dokazuje. Krásnou prosluněnou neděli 3. května vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Řidiči na Olomoucku, ať se nám pohodlně jede na dálnicích D35 a D46. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že provede opravy nerovností na mimoúrovňové křižovatce těchto dálnic v Olomouci Slavoníně, a to 4. a 5. května a 11. a 12. května. Místa po dobu oprav budou průjezdná. V tramvajích a autobusech městské hromadné dopravy v Olomouci už si můžeme všimnout zásadní novinky. Jsou tam nové validátory pro platbu jízdného kartou. Systém umožní nákup jízdenek kartou pro město i příměstské spoje. Nové označovače pro platbu kartou začnou ve vozech dopravního podniku města Olomouce fungovat v testovacím režimu v červnu. A po zkušebním provozu začne od září jejich ostrý provoz. Informuje o tom dopravní podnik města Olomouce. Klenot na zámku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Po více než 50 letech se sem vrací slavný obraz Josefína od Josefa Mánesa. Slavné dílo malíře spojeného se zámkem zapůjčila Národní galerie.
0: Sport.
2: Start Davida Pastrňáka na květnovém mistrovství světa zůstává zatím nejistý. Po vyřazení Bostonu z play-off se o jeho účasti jedná, rozhodnutí ale zatím nepadlo. Generální manažer Jiří Šlégr uvedl pro iDnes, že si dali ještě týden na rozmyšlenou. Pastrňák řeší zdravotní stav i rodinné záležitosti po narození dcery.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v neděli.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Po dnešní prosluněné neděli čekáme podobně teplé i pondělí. Teploty by se nám i zítra měly vyšplhat až k 26 stupňům. Odpoledne už nám ale začne přibývat mraků. V úterý už převládne oblačno a odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Teploty zůstanou do 25 stupňů. Středa pak přinese deštivější počasí na většině území a mírné ochlazení na 24. Se začátkem května máme v plném proudu alergickou sezónu břízy. V příštím týdnu se k tomu přidají i traviny. Odborníci radí alergikům zahájit preventivní nasazení léků proti alergii. Jak se jezdí tady. Kdo už nějakou chvíli jezdí za volantem, ví, že jsou místa, na která je třeba dávat si pozor, kde bychom měli podle statistik spíše přibrzdit. Nejrizikovějším místem v kraji je silnice na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédneme taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Pohodovou jízdu vám přeje celý náš rádiový tým.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
1: Rádio
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu kempfotbal.cz/vepnout.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Čeká nás Přerov. Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr a spíš cestovatelská rarita, kterou je dobrý nepřehlídnout, než aby to vedalo na půl dňa výprave za poznáním. Tím místem je Přerovský vlakový nádraží, ale ani to ještě není přesný. Je potřeba dojít na druhý peron, abyste si vrátili v čase. Samotný nástupiště bylo zachovaný v původní fazóně z roku 1841. Ještě větší vechetávka je ale mechanický informační systém z roku 1898, který byl v roku 2012 zrekonstruovaný a je plně funkční. Můžete si tak průbnout, jak to vypadalo, když měl přejet rychlík ku Praze, do Břeclavě nebo k Brno. Ešle vás ale budou poslouchat aj přerovští ajzdnboňáci a k drahýma peróda pošlou dětský ten správný vlak. To vám nezaročíme.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte

0: kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Vyrábíte kvalitní potraviny a jste hrdí na svou práci? Přihlaste se do soutěže Regionální potravina Olomouckého kraje, kterou pořádá Ministerstvo zemědělství, a ukažte, co náš kraj umí. Získejte prestižní ocenění i důvěru zákazníků. Termín přihlášek je do 10. května. Více na regionalnipotravina.cz.
4: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
5: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Hana.

0: Hezký podvečer.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jak od nás víte, v Olomouci vznikla nová místa, kde mohou sprejeři legálně tvořit a ukázat svůj talent, jak to funguje v praxi a kde přesně můžou v uvozovkách sprejeři řádit bez pokuty. Na telefonu vítáme mluvčího města Olomouce Honzu Horejše. Ahoj.
2: Čau, Luky.
1: Už jsme si tady řekli, že Olomouc teď nabízí další legální plochy pro graffiti. Podle čeho se vybíraly lokality, kde je možné tvořit?
2: V Olomouci už je jedno takové místo, máme od 90. let, a to byla plocha mezi ulicí Velkomoravskou a areálem základní školy Holečkova. Teď rada města vybrala nové plochy, jde o dvě části zdí v okolí areálu Charity na Černé cestě a také severní stěnu kotelny na rohu ulic Vojanova a Čajkovské. Ten výběr těch nových míst byl diskutován se zástupci magistrátu, městských organizací, městské policie, ale například i architektů a samozřejmě samotných umělců. Ty legální plochy jsou i v dalších krajských městech, takže Olomouc s tím má jednak vlastní zkušenost, ale inspirovala se i jinde. A vlastně tak umělcům poskytuje prostor, kde oni mohou v klidu experimentovat, rozvíjet své nápady, vlastně se učit a zároveň se jedná i o formu prevence.
1: V našem vysílání možná trošku netradičně sprayerské info. Kdo tedy rozhoduje o tom, kdo, kdy a co na těch místech vznikne, co tam bude namalováno? Je to pod nějakým dohledem?
2: A město si neklade za cíl určovat, co se bude malovat, jaké malby na těch místech budou vznikat a co umělci na těch legálních plochách budou tvořit. Každopádně rozhoduje o tom rada města a ty nové plochy pro legální graffiti se vybíraly i ve spolupráci se zástupci Olomouckého Street Art Festivalu, což je akce, která každoročně vnáší právě do ulic Olomouce legální pouliční umění, takzvané murály. A tyto nové plochy právě budou spravovány ve spolupráci se zástupci Street Art Festivalu, kteří s tím mají zkušenosti.
1: A závěrečná otázka, máte už nějakou zpětnou vazbu od lidí, od Olomoučáků, co na tyhle legální zóny říkají samotní Hanáci Olomoučané?
2: Já to trošku otočím, Lukáš, jestli nevadí, protože město samozřejmě při přípravě a vybírání těchto míst diskutovalo s občany a samozřejmě i s umělci a se zástupci komunity. Vzniklo dotazníkové šetření zhruba před rokem, které vlastně potvrdilo silný zájem veřejnosti o tuto formu umění a prevence a město proto vyšlo vstříc a našlo vhodné lokality.
1: V Olomouci vznikla další místa, kde mohou sprejeři legálně tvořit a ukázat svůj talent, jak to funguje v praxi, nám na Vlnák Rádia Haná řekl mluvčí města Olomouce Honza Horejš. Honzo, děkujeme a hezký den.
2: Díky, Lukáši, a ahoj.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Posloucháte zprávy. Mláďata se narodila třem druhům klokánků v olomoucké zoo. Žijí v pavilonu netopírů a jde o klokánka krysího, rudohnědého a králíkovitého. Každý druh má nyní jedno mládě. Tyto druhy jsou zvláštní tím, že se živí houbami. Doplníme, že klokánci patří k nejohroženějším vačnatcům. Lidé již na světě vyhubili 4 z 12 známých druhů. Chov v Olomouci je proto klíčovou pojistkou proti vyhynutí, informuje olomoucká zoologická zahrada.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Nezapomeňte, blíží se termín pro elektronické podání daňového přiznání. Letos je to 4. května. Podnikatelé musí využít k podání datovku nebo portál Moje daně. A pozor, u něj finanční správa varuje před možným přetížením při podávání na poslední chvíli. Zabezpečit se do důchodu, to není nic snadného. V průměru 43 důchodců ze 100 v Česku pobírá méně než 21 tisíc korun měsíčně. Hranici 25 tisíc korun loni překonalo jen 18 ze 100 penzistů. Česká správa sociálního zabezpečení proto apeluje i na mladší ročníky, aby využili informativní důchodovou aplikaci na webu cssz.cz a zjistili si svůj pravděpodobný důchod.
0: Sport.
1: Velká cena Miami Formule 1 začne o 3 hodiny dříve. Kvůli hrozbě bouřek posunuli pořadatelé start závodu na 19 hodin středoevropského času, aby minimalizovali možné přerušení. Organizátoři zdůraznili, že prioritou je bezpečnost jezdců i diváků.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Pondělí zahájí týden jasnou oblohou postupně, ale od západu mroku přibude. Denní teploty by se měly udržet na letních 26 stupních, v noci počítáme s poklesem až k 8. Foukat bude mírný jižní vítr. V úterý už převládne oblačno a odpoledne se ojediněle přidají bouřky. Rtuť teploměru se zastaví na 25. Středa pak přinese deštivý den na většině území. V bouřkách může napršet až 25 mm srážek a teploty klesnou na 24 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Stále nám trvá uzavírka silnice mezi Břuchotínem a Křelovem. Objížďka je vedena v obou směrech přes Skrbeň a Horku nad Moravou. S mírným zdržením počítáme taky na D1 na exitu Lipník Loučka. Silnice je tu zúžena na jeden jízdní pruh a

0: a s naším rádiem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací

0: Posloucháte Rádio Hana. Den už se nám pomalu chýlí k večeru a my doufáme, že váš den byl přesně takový, jaký jste si ho naplánovali. Ať už zrovna kličkujete v provozu na cestě domů, nebo už doma spokojeně házíte nohy nahoru, nalaďte si s námi na Rádio Hana podvečerní pohodičku. My vám budeme dál hrát ten nejlepší hudební výběr.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 4. května bude hostem Irena Blašková, náměstkyně hejtmana pro oblast životního prostředí, odpady a zemědělství. Nalaďte si nás.

0: Hýbejte.
1: Nenechejte si ujít akci pro celou rodinu. 6. a 7. května nás čeká dvoudenní olomoucký majález v Letňáku. Dva dny plné koncertů, workshopů, soutěží a zábavy. Vypsaná fixa, Atmo Music, Slavíček nebo Mutanti hledají východisko. Chybět nebude ani AZ Quiz, Handmade Zona nebo Silent Disco. Více na olomouckymajales.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: čem se píše?
1: S naším vysíláním jste vždy v obraze. Sledujeme pro vás regionální zprávy a přinášíme vám přehled toho nejzajímavějšího. Víme, o čem se píše. Od začátku května nám dopravu v Olomouci zkomplikuje hned několik uzavírek. Kde jsou a jak dlouho budou trvat, to pro nás zjistil olomoucký report. Přerov chce i v letošním roce posílit dostupnost primární zdravotní péče a přilákat nové lékaře do města. Podpoří praktické lékaře, zubaře i studenty stomatologie. O tom se dozvíme na stránkách města Přerova. Přerov.eu. Město Šumperk zve na pietní vzpomínku k pomníku obětí druhé světové války, a to ve čtvrtek 7. května u příležitosti 81. výročí osvobození naší vlasti. Podrobnosti najdeme na internetových stránkách města Šumperk www.sumperk.cz. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
0: Radio Hana.
2: Tady je Radio Hana.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači, jaký vůbec znám. Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Tady je Rádio Hana.
0: Hezký večer.
2: Co je to zač?
3: Je to asteroid, pane.
2: Jak je velký?
3: Pane, náš odhad je 90 cm.
4: Je velký jako Texas, pane prezidente.
2: Jakou škodu může...
4: Jakou škodu? Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo.
0: A

0: Zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stempre, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz prezidenta Spojených.

0: Náš asteroid minul měsíc měl stabilní rotaci ve 32 stupních na ose X. Lunární gravitace ho roztočila.
1: Musím teď podat přesné hlášení. Jak jste hluboko?
2: Ne tak hluboko, jako bychom byli, kdybyste se nevyptával a trochu nám s tím pomohl.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: V roce 1494 objevil Krištof Kolumbus zemi, kterou později nazveme jako Jamajka. Přesně před 24 lety jsme si taky mohli přečíst vůbec první článek na české Wikipedii. I takhle si můžeme připomínat datum 3. května. K svátku dneska popřejeme všem Alexům a Alexejům. Tohle jméno řeckého původu znamená obránce a vévodí hlavně v Praze a na severu Čech. Svíčky z narozeninového dortu dneska spoukne herecká ikona Jiřina Bohdalová.
2: Vandalín, vandalín, to všecko prozradil.
1: Narozeniny má také bývalá tenistka Zuzana Ondrášková. 84. narozeniny by dnes oslavila také Věra Čáslavská. 3. květen je také dnem slunce, což nám dnešní počasí vyloženě dokazuje. Krásnou prosluněnou neděli 3. května vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná,
4: číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Ti sú malí páni, i psenka řídí kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Rádio Haná. Rádio pro lepší náladu.

0: Radio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Radio Hana. Radio Hana.
1: Embedded in terrorist organizations across the globe.
2: 007 reporting for duty.
3: Where the hell have you been?
2: Enjoying

0: just look at you.
1: Chasing spies.
2: James Bond.
3: Radio Hana.
4: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme pondělí na jedničku.
0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: dámy a pánové. Tady už nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zabít.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.